Otwaram we snie, otwaram jary, roztápam srdce, nech sa voda valí, zorievam slnko, nech jemne páli a prameň bosko vytriskne zo skaly, odomkni duši.